0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: z aktivního zdraví. Formou rozhovoru s odborníky na západní medicínu se v něm snažíme upozornit na to, že každý můžeme aktivně ovlivnit své zdraví a kvalitu svého života. Loňskou sérii jsme věnovali tématům, jako je pohyb, výživa, myšlení. V letošních dílech se zaměříme již na konkrétní diagnózy, jejich prevenci, léčbu a především možnosti úplného vyléčení. Dnešní díl věnujeme spíše než diagnóze fenoménu stárnutí. Proč vlastně stárneme? Lze tento proces zpomalit nebo dokonce oddálit? Co pro to můžeme udělat? Nejen o tomto si dnes budeme povídat s primářkou oddělení geriatrie naší nemocnice, paní doktorkou Milenou Brečnajdrovou. Vítám tě, Mileno, posaď se. A hned se tě zeptám, jak ty se dostala z oboru geriatrie a co tě na tom nejvíce zajímá?
1: Takže vlastně otázka stáří mě vždycky tak nějak zajímala a vítala jsem, že obor geriatrie, který v České republice od roku 1983 se touto problematikou zabývá, ale musím říct, že to byla vždycky taková jako víceméně popelka. Ale teďka to nabývá na vážnosti, protože se vlastně propojuje významně nejenom medicínská složka, ale i ten funkční potenciál seniorů a hlavně ta preventivní gerontologie, čili oddálit ty negativní dopady stárnutí a podpořit zdravé stárnutí.
0: Čili kromě té velké perspektivy toho oboru v klinické praxi je stárnutí ale doménou dneska i vědy a výzkumu a mým dnešním druhým hostem je přednosta neurologické kliniky naší nemocnice a současně hlavní řešitel velkého grantu o stárnutí pan profesor Petr Kaňovský. Ahoj, vítám tě, Bedmisto. A ty se ve své vědecké činnosti věduješ i studium stárnutí. Co vlastně zkoumáte a k čemu jste už dospěli?
2: Tak ten náš výzkumný tým toho velkého projektu, který v tebou řízené nemocnici zkoumá aspekty stárnutí, tak zkoumá hlavně stárnutí nervové soustavy. Proč stárnou buňky nervové soustavy, proč vlastně k tomu procesu dochází, které mechanismy se na tom podílí a jak potenciálně lze v budoucnu třeba zasáhnout.
0: A proč tedy vlastně stárneme? Já se zeptám tebe, Mileno.
1: Tak stárnutí je taková jako definice, řekněme, která je zatím platná. Jedná se o takový specifický proces, který je nevratný doposud, či je celá řada už teď jakýchsi náznaků, že by se to mohlo změnit, který je vlastně univerzální pro celou živou přírodu. A je vlastně druhově odlišný a u člověka tak předpoklad vlastně tak těch 120 roků zhruba možného dožití a je to dáno především genetickou výbavou, ale i dalšími faktory, ale o tom bude ještě řeč.
0: Dodal bys k tomu něco ty, proč stárneme?
2: Já myslím, že ta definice je přesně taková, jak říkala Milena. U nás je to trošičku přímočařejší, protože my známe mechanismus, proč dochází k tomu úbytku buněk. Říká se tomu apoptóza, ten proces je docela dobře popsaný, ovšem my nevíme, čím je spouštěn. To je alfa omega celého výzkumu vlastně stárnutí nervové soustavy a tím vlastně stárnutí duše a individu jako takového, proč vlastně ubývá těch nervových buněk a jejich spojení. Takže to je hlavní cíl našeho výzkumu v oboru, kterému se dneska říká senescence, čili nauka o tom mechanismu stárnutí.
0: Ty jsi zmínila, že se můžeme dožít 120 let, dneska bereme jako normu 80, dřív byla norma třeba 40 a i když nevíme tedy přesně, čím je ten proces spouštěn nebo čím by šel ovlivnit, tak ale je i mnoho příkladů a vědeckých důkazů, že ovlivnit lze a hlavně lze ovlivnit stravou. Je množství studií na buněčných kulturách, zvířatech, myších, krysách, psech nebo i opicích, že opravdu snížení kalorického příjmu anebo jenom umožní to, že nejedí pořád, že třeba mají dlouhé pauzy mezi příjmem potravy, významně prodlužuje věk a to až dvojnásobně. To je prostě dokázáno. Nejsou vědecké studie tohoto typu na člověka, které by opravdu byly celé životní a řekli, že to bude úplně stejně u člověka. Nicméně lze předpokládat, že v nějaké takové fázi to bude fungovat u člověka. Jsou proto nějaké důkazy a vnímala bys to ty jako velkou prevenci stárnutí, snížit kalorický příjem a občas hladovět?
1: Ano, určitě ano. Je to tak, jak to bylo řečeno, prostě celá řada už důkazů, teďka je to v různých světových lokalitách, že ta snížená kalorická, snížený kalorický příjem je pro člověka velice přínosný. A je to až s podívem, že vlastně máme tolik možností a nabídek, jako a my, když bychom vlastní vůli docházeli snížit vlastně tu potřebu toho jídla, tak opravdu si vlastně vytváříme šanci na další život a určitě teda kvalitnější.
0: A co dál ještě lze změnit v našem běžném životním stylu a jak čím aktivně můžeme zpomalit nebo zastavit stárnutí organismu? Petře, možná poprosím tebe.
2: Já si myslím, obecně nejsou proto samozřejmě žádný důkazy, ale je to taková empirie a já jí věřím, že to, že se ten člověk udrží hodně dlouho aktivní, ať už tedy tělesně nebo duševně, zpomalí ten proces té deprivace, kterou vlastně to stárnutí je, ať už tedy tělesné nebo duševně. Já můžu uvést krásný případ pana Dallera, to je olympijský vítěz Tokia z roku 64 v cyklistice, který kolem naší vesnice brázdí pořád úzké silničky, ať už je jako podzim, zima, léto, najede denně desítky kilometrů, aniž registruje v podstatě asi sám, že mu 81 let. Takže já si myslím, že to, že se udržuje pořád v tom způsobu života, na který byl zvyklý celou dobu, co byl aktivní, takže ho udržuje v kondici, pokud možno co nejlepší, jak somatické, tak samozřejmě i té duševní.
0: Já bych ještě zůstal u té stravy, protože v našich pořadech jsme se věnovali stravě a je na to mnoho dotazů diváků. Existují nějaké důkazy pro to, že by třeba vegetariánská strava prodlužovala délku přežití anebo zpomalovala stárnutí?
1: Tak v současné době tak úplně tady takové důkazy nevím, abych byla upřímná, ale myslím si, že v podstatě ta vegetariánská strava je v mnohem velmi výhodná. Je obecně platné, že pro seniory teda platí, že musí vlastně přijímat dostatek aminokyselin, které jsou důležité pro svalovou tvorbu a vlastně jsou prevence sarkopenie a takové vlastně té zhoršené svalové síly. Takže to je vždycky potřeba vzít v úvahu.
0: Ale zhoršená svalová síla není jenom tím příjmem, ale je tím, že ten člověk pohybem už nemá takovou aktivitu. Mm-hmm. Já jsem dokonce narazil na studie, které ukazovaly, že třeba i senior, i pokročilý senior třeba 80 let, když začne se něčemu věnovat a třeba chodit do tělocvičny a posilovat, že ten nárůst jeho svalové hmoty je stejně dynamický, jako když začne chodit do 18 lety. Samozřejmě začíná z jiného základu, ale třeba za nějakou dobu se ta hmota zdvojnásobí u každého, strojnásobí. Máte takové příklady v klinické praxi, že někdo má takovou motivaci a snaží se změnit život a opravdu to takhle funguje? Viděli jste to někdy?
1: Určitě ano. A vlastně to vždycky právě o té motivaci, o té chuti a vůli postupovat. A my pacienty u nás na oddělení vždycky motivujeme a snažíme se, aby ta aktivita byla co největší a vlastně úplně mají takovou jako odměnu, naši pochvalu, to, že vlastně prodlouží každý den prostě ty, řekněme, takové ty trasy a vlastně je to podstata tréninku a dá se říct, že ta imobilita nebo respektive hypomobilita serinoru je vlastně dá se říct, detrénink sportovců, úplně přesně tak.
0: A lze toto analogicky přenést i do té oblasti mozku, myšlení, že by tím tréninkem se ty funkce zlepšovaly, udržovaly?
2: To určitě lze, to 100% lze. Jako trénink kognitivní, jak se tomu říkají specialisté, to je spíš domena samozřejmě psychologie nebo neuropsychologie, ale dokáže zlepšit i u starých lidí jejich schopnosti v řádově. Je známo, že je to v podstatě asi jediná terapie toho, čemu se říká lehký kognitivní deficit, čili počátek nějakého zhoršování paměťových funkcí, poznávacích funkcí a tak to, což může v některých případech se překlopit do toho, čemu říkáme Alzheimerova nemoc. A pokud ten kognitivní trénink skutečně zahájen včas a je veden kvalifikovaně, tak ti lidé se dramaticky zlepšují. Je vidět, že ten skok z toho stereotypu té práce, rodiny nebo domácích povinností do něčeho, jako je třeba univerzita třetího věku, dělá divy.
0: Ono vlastně ta univerzita třetího věku je analogie tělocvičny v té oblasti mentální a fyzické. Já bych poprosil o režii o první graf, kde by měla být ukázána střední délka života v naší republice za posledních let u mužů a u žen. Je tam vidět, že teda se prodloužila v obou těch kategoriích o plus minus 30 roků. Je tam i vidět dopad druhé světové války. A ty si naznačila, že můžeme jít až do 130 let nebo do 120. To znamená, že lze předpokládat, že dalších 100 let by ta křivka mohla jít plus minus stejně. Nicméně, co v naší republice se děje trošku jinak než ve světě, nebo respektive, jaký je rozdíl mezi stárnutím u nás a ve vyspělém světě?
1: Ano.
0: A já současně poprosím o druhý graf.
1: Takže máme radost z tohoto prodlužování lidského věku, to je úžasný. Akorát je tam jeden takový malý zádrhel, jak bylo naznačeno, že vlastně my se dožíváme toho vyššího věku, ale nikoli ve zdraví, ale v nemoci a vlastně s, dá se říct, handicapem, či s takovou tou závislostí na pomoci druhé osoby. A to si myslím, že to je veliký úkol právě geriatrie, posunout tady tuto laťku co nejdále. A ta rozdílnost mezi vyspělým světem a Českou republikou je právě v tom, že my žijeme déle právě v té nemoci.
0: Žijeme v nemoci. A to ukazuje ten druhý graf, že tady je za 50 let, jak se změnila průměrná délka života u mužů a u žen, která je rozdělená na, ten, na tu část života ve zdraví a část života v nemoci. Je vidět, že u nás se výrazně prodlužuje ta průměrná délka života v nemoci. A to si myslím, že je úkol zvrátit jakoby ještě možná prioritně než to celkové přežití, protože jde hlavně o tu kvalitu přežití. A možná o té kvalitě něco říká funkční věk. Co to vlastně funkční věk jedince je?
1: Funkční věk vlastně bychom mohli říct asi taková fyzická zdatnost a schopnost vlastně toho člověka, nemohu říct pacienta, ale člověka. Dlouho se vlastně tradovalo takovéto dle WHO zdravotnické organizace dělení stáří chronologicky podle věku, ale to už teď dá se říct, že je překonáno právě tady tím, že když člověk na sobě pracuje a má vlastně takovou tu funkční zdatnost, čili není potřeba nějaké dopomoci a je prostě soběstačný a zvyšuje svůj fyzickou aktivitu, tak si myslím, že to je to nejdůležitější i pro případ nemoci, pro případ operace a pro případ prostě nějakého strádání. Takže funkční věk je v současné době naprosto zásadní kritérium a stanovuje se různými testy, to nechci zabíhat do podrobnosti, to potom by mohl být případně program.
0: Nicméně zmínila, že vlastně pro toho seniora nebo člověka v nějakém věku je hodně špatná inaktivita. Fyzická, mentální, jak říkal Petr, a vím, že jsme se spolu opakovaně bavili o panu doktorovi Escherovi, který už před polovině minulého století měl velmi zajímavý citát. Já si dovolím odstovat za tebe, to pak rozvedeš, že položit seniora do postele je zhruba stejně nebezpečné, jako koupit silné Ferrari teenagerovi, který má dva dny řidičák, prostě, že mu tím neprospějeme. Zkus to nějak komentovat a jak toto změnit, jakoby, jak změnit to mentální nastavení společnosti, že člověk ve stáři by měl být na sebe opatrný, neměl by moc dělat, měl by odpočívat a tak dál.
2: Ano, tak on to ještě krásně pojmenoval tady tím jako nebezpečí toho dostat se do postele, že on se nedá jinak přeložit. Je to velmi výstižné. Já myslím, že to mentální nastavení, samozřejmě je to mentální nastavení společnosti, že se nebudou dívat na lidi 70 plus, jako na lidi, kteří už mají sedět doma u té televize, mají prostě pěstovat rajčátka na těch malých zahrádkách a podobně, tak možná příklady, že tak podívejme se na to z hlediska globálního, dvě nejmocnější organizace na tomto světě, to je Katolická církev a Spojené státy americké mají v čele osmdesátníky, že, kteří jsou vybaveni absolutními pravomocemi, tedy relativně absolutními pravomocemi. Já si myslím, že je to o tom přesmyknutí toho vnímání, přece jenom ta populace stárne demograficky a musíme si zvykat na to, že těch lidí, kterým je 50 a víc nebo 60 a víc, bude čím dál tím víc a nakonec bude víc než těch dvacátníků. Dneska se víc lidí dožívá 70, než se rodí dětí. Takže je to, není to samozřejmě žádná, žádná science fiction, že budeme řekněme, jaksi druhem, hominím, nebo lidským druhem, který se skládá hlavně ze seniorů, to asi ne, ale každopádně to procento těch zdravě stárnoucích lidí bude větší.
0: A teď se možná dostáváme k tomu meritu, k nějakému praktickému doporučení. Co byste doporučili, jak si prodloužit funkční věk? Co pro to dělat? My se kolem toho sice celou dobu točíme, diskutujeme, a kdybychom to nějak zhrnuli. Začnu u tebe, Mileno. Co ty víš jako zásadní?
1: Jako zásadní určitě je vlastně přijetí takových těch vnitřních opatření, které vlastně vychází z takové disciplíny, s tím, že teda bych měla tu kalorickou restrikci, zvýšila pohybovou aktivitu, určitě dostatek spánku, řekněme, relaxaci, ale také dýchání, což je zajímavé téma a výrazně zvyšuje taková ta vlastně soustředěnost na dech a výdech a takovou určitou jakosi relaxaci, zvyšuje procento okysličení tkání v lidském těle a je to už i trošičku oblast malinké meditace a sklidnění člověka, což je taky velice přínosný.
0: Ale základem je ta mysl, přece jenom, toto všechno vychází z hlavy. Petře, a čím udržovat tu mysl mladou, pružnou?
2: No zaměstnáním, že jo, tak ona to do jistý míry za nás dělá státní správa, že jo, jak ubývá těch důchodových rezerv, tak se postupně bude prodlužovat věk odchodu do důchodu, takže generace mých dětí nepochybně bude pracovat do 70 let, to jako dneska je naprosto jasné, a jak to bude po covidu, to nevím, ale i když ten člověk třeba přestane s tou aktivní výdělečnou činností, stane se tím penzistou a bude prostě fungovat trošku jinak než v tom denním zaměstnání, tak si musí najít nějaký smysl života trošku jiný, nějaký jiný zaměstnání, začít dělat něco jiného. V západním Evropě jsou běžné rekvalifikační kurzy pro seniory, jsou krásné takové ty farní spolky, že v Anglii, kdy ty seniorky se schází a vyrábějí třeba pro děti v oblečení nebo něco takového, organizují ty dobročinné bazary nebo chovají psi, já nevím, prostě cokoliv si člověk vzpomene, co by ho bavilo, klasicky jsou to ty české chaty a zahrady, tak to je v tom věku samozřejmě velmi přínosné. Jsou lidi, kteří tohle se třeba nebaví, tak si najdou nějakého jiného koníčka. Prostě začnou třeba vydávat časopis.
0: A možná taky je to i ta provázanost, že my se čím dál od sebe oddělujeme, dřív jsme žili jednak v komunitách na vesnici, že byli ti příslušníci širší rodiny spolu být v kontaktu a prarodiče vychovávali vnoučata, případně pravnoučata. I dneska ta společnost, jak je víc mobilní a žije na větší vzdálenosti, tak i to ubírá ty přirozené impulzy a přirozenou náplň stáří, které bychom se asi mohli věnovat. Já bych jenom se posunul kousek dál, že smyslem našich diskuzí a smyslem a ambicí nemocnice je posunout věci do praxe, nejen o tom mluvit. A proto bych tě poprosil, že my jsme pro ty, kteří by chtěli něco aktivně změnit, obrátit trend své životní dráhy a trošku zvrátit stárnutí. Jsme připravili aktivní program Nestárneme, který připravila ty a kam se můžou už dneska diváci hlásit. O čem to bude?
1: Tak jako ta myšlenka vychází z toho, že bychom vlastně byli tak nějak nápomocní tady tomu zdravému stárnutí a vycházela by to jednak tedy z takové té objektivizace věci, čili jako vyšetření, funkčního vyšetření toho zájemce ve smyslu tedy fyzické zdatnosti a ve smyslu kognitivní zdatnosti, vytvoření určitého programu a vlastně dá se říct, že i potom i taková ta, nechci říct kontrola, ale prostě jakýsi zhodnocení efektu této věci. A věřím, že by to bylo velmi přínosné. Čili dá se říct, že hranice věková od 65 roku nahoru bychom tak si mohli říct. A funkční testování seniorů provádíme třeba i u našich pacientů, řekněme ambulantních, kteří mají hodně přes 75 i 80, takže prostě je to takový, dá se říct, velká skupina a bylo by to rozhodně individuální a tak prostě zhodnoceno individuálně a nastavený ten program.
0: Kromě teda těch doporučení konkrétní každému na míru, ale to bude i jakoby ta podpora skupiny, že jo? Bude to po skupinách, takže tam bude i nějaký motivace, kolektivní duch, sdílení, společný akce pro tu skupinu. Ano. A když by se chtěl někdo přihlásit, co pro to teďka má udělat?
1: Ona už teďka může se teda obrátit na www stránky a potom vlastně běží už teď možná taková ta upoutávka, kde je možný kontakt, jednak teda mailový, jednak telefonický. Na naše pracoviště, na naší ambulanci.
0: Dobrá, já ještě než se dostanu k dotazům divákům, tak se zeptám Petra, že, nebo obou vás, že je mnoho osob, které třeba dokázali ten největší svůj umělecký, vědecký nebo nějaký životní počin až v hodně zralém, vysokém věku, že zhodnotili svoje zkušenosti celoživotní. Čím to je, že někdo opravdu rozkvete až třeba po 80. a příkladem je třeba Tizián, že? Který svoje díla maloval až ve velmi pokročilém věku a nakonec ani nezemřel stářím, ale v 87. na mor. Takže co si myslíte? Vidí tam nějakou nit nebo je to opravdu jenom taková náhoda?
2: Já myslím, že měli čas. Postarali se o děti, o rodinu, vydělali peníze a konečně měli čas věnovat se něčemu jinému, než tomu řemeslu. To je podle mě asi nejjednodušší vysvětlení. Já si myslím, že prostě těch prvních 60 let zejména v dřívějších dobách, ono dneska to asi nebude zas tak úplně jiný péče, první 60 let, to je péče o jaksi vlastní kvalifikaci, péče o zajištění rodiny, péče o zajištění rodin svých dětí a tak dále, to pořád funguje. A teprve potom člověk začne mít čas, jestliže řekněme umělci klasicky prostě malovali, řekněme, na kšeft, aby vydělali, aby zajistili tu rodinu, tak potom začal mít naraz čas dělat něco, co opravdu chtěl. To je přesně ten Tizianův příklad, který prostě po tý 80. už maloval ty věci, které nebyly vyloženě na zakázku pro donátory a co jsou ty nádherné věci, které potom nakoupil biskup Lichtenstein. To je ono.
0: A ještě tedy, myslíte si, že v té dnešní době, kdy je množství informací, že je to něco, co je prevencí stárnutí, anebo naopak je to jen takové pasivní přijímání, které je kontraproduktivní a které nás spíš ukolebává a zrychluje ten proces stárnutí? Myslím třeba televize, rádia, to dřív vůbec nebylo, že 2-3 generace zpátky se bavili úplně čím jiným.
1: Já si třeba myslím, že jako všeho s mírou v tomto směru, že vlastně je moc důležitý takový ten lidský kontakt s těmi nejbližšími nebo i s přáteli a tak dál, či takové ty silné mezilidské vztahy a vlastně otázka setkávání a vlastně takových společných náplní, společných cílů. Určitě ano. A ty informace, které by byly zase ta gramotnost počítačová, u seniorů si myslím, že je vyšší a vyšší, že je prostě velký zájem vlastně o informace se z toho internetu. Takže to si myslím, že je taky dobře, ale jako úměrně asi takto, že to prostě propojit i teda s těma procházkama a prostě se setkání s těmi nejbližšími, případně nějaký koncerty, divadla, hudba a tak dál.
0: Dobrá, já mám dneska množství otázek od diváků, tak já postupně na ně přejdu. Dobrý den, existuje studie, proč muži stárnou rychleji a umírají v nižším věku než ženy? Děkuji. Petře, teďka měl odpočinek chvilku.
2: Ano, myslím to, že já doopravdy nevím, věda tvrdí, že je to tím, že ženy požívají takzvané estrogenní ochrany po celou dobu fertilního věku, či po celou dobu, co jsou schopni otěhotnět a rodit.
0: Čili, že mají lepší hormonální nastavení, ano, aby se dožili vyššího věku.
2: Aby se dožili vyššího věku, že je to chrání před těmi hlavními příčinami nemocnosti ve stáří, jako je především ateroskleróza. Je to možná pravda. Druhá věc je v tom, že ale to asi si vymýšlím, že evolučně prostě ta lidská linie, ta hominidní linie měla tendenci zachovávat spíše ty pramatky, že jo, v rámci toho maternálního spořádání té staré společnosti, protože ta paternální společnost je otázkou posledních 2000 let, že do té doby to byly staré ženy, které vedly rody. Nevím.
0: Ty máš na to nějaký názor?
1: Těžko říct, tak asi i ta genetická výbava řekla by, že vlastně je to takto nějak, jako že prostě ty chromozomy taky hrají roli. Ale jinak tak asi souhlasím s panem profesorem.
0: Já tedy přejdu dál. Dobrý den, lidé v dnešní době mají zcela přesycený mozek množstvím informací. Často pracují hlavou. Může to mít pozitivní vedlejší efekt v prevenci Alzheimera?
2: Tak já bych především teda řekl, že přesycený mozek, my víme, že jako aktivně používáme, to je z dobrých studií, že aktivně používáme zhruba 1/20 kapacity teda mozkové kůry, takže přesytit se nedá. Dá se zahltit, ale rychlosti vstupu, zahltit na vstupech. Samozřejmě cvičení, takzvaný kognitivní trénink nebo trénink v tom myšlení a poznávání je nejlepší prevencí postupného ubývání těchto schopností, které může přerůst v to, čemu říkáme Alzheimerova nemoc.
0: Ale to zasycení dneska toho mozku je velmi pasivní, že jo? Toho člověk tam vlastně nevynakládá žádnou velkou aktivní činnost, tam mnohdy tím jenom pluje, aniž si to uvědomuje, takže možná jenom procházka lesem je daleko víc impulzu a aktivnější než sledování třeba televize. A já jsem tady přeskočil jednu otázku, ještě vidím. Dobrý den, vnímám, že dívky v současnosti dospívají rychleji. Mnohé menstruují již v 10 letech. Přitom mentálně jsou pořád děti. Je to projev zrychleného stárnutí? Možná zase tebe se zeptám.
1: Ano, tak jako jsou studie, otázka tady, nebo respektive odpověď na tuto otázku, vlastně studie, které vlastně říkají, že čím později je taková ta dospělost dívčí, tak tím lépe z hlediska dlouhověkosti. To asi jo, že to prostě tak to je.
0: Ono vlastně i ty studie s přežíváním zvířat, tam má největší efekt, když se třeba nepřejídají, nebo když mají omezenou potravu, tak oni i později dospívají pohlavně ty zvířata. A právě to prodloužení toho pohlavního dospívání má daleko větší efekt na tu celkovou délku přežití, než třeba pak prodlužování středního věku nebo vyššího věku. Takže určitě to asi není dobrý signál pro dlouhý život.
1: Ano, jo.
2: Ano, tak nejvyššího věku se dožívají zvířata, když tam budeme mluvit o animální říši, která pohlavně dospívají nejpozději. To jsou sloní, želvy obrovský a tak dále. Prostě tam, kde ta cesta k té pohlavní dospělosti a k možnosti rozmnožování je dlouhá a plná rizik. Že? Takže je to opět evoluční moment asi.
0: Dobře. Další dotaz. Chápu, že problémy s pamětí jsou jeden z průvodních znaků stárnutí. Dá se rozpoznat hranice, kdy je zapomnětlivost přirozená a kdy už je patologická? To bude spíš na tebe, neurologa.
2: Ano, tak já tady neřeknu ten klasický příklad, že jako v okamžiku, kdy nepoznáte svou vlastní ženu, tak navštivte psychiatra nebo neurologa, ale ta hranice samozřejmě se rozpoznat dá, existuje na to řada testů, pokud si někdo nebude jistý, že to, čím trpí, není třeba běžná zapomnětlivost, kterou má upřímně asi každý akademik, který prostě myslí na 10 různých věcí, tak to zná stejně dobře jako já, tak může se obrátit na některého specialistu a objednat se k vyšetření paměťových funkcí. Je to asi nejlepší. A nakonec se stejně ve 90 případech ze 100 přijde na to, že se o nic nejedná.
0: A pokud zapomene na to objednané vyšetření přijít, tak už to možná bude signál. Skupinou nejvíce ohroženou covidem byli seniori. Existují nějaké studie, že covid urychluje stárnutí, že například dlouhodobě ovlivňuje kognitivní funkce?
1: Studie nevím, že by byly, nevím, ještě možná je tak brzy úplně na takový závěr, ale je pravda, že pacienti, kteří třeba vlastně u nás, mohu říct pacienti, kteří prodělali covid vyššího věku, tak ta rekonvalescence u mnohých teda je delší, takže to určitě ano. A otázka vazba stárnutí a na covidové infekce, to zatím nevím, že by nějaká studie byla dokončena.
2: Covid pořád běží, nevíme.
0: A nebo v nějaké obecnější rovině, že prodělání nemoci třeba zhoršuje nebo zrychluje degenerativní procesy v mozku?
2: To známe. To je předchůdce covidu, že jo? Já to nechci o tom moc mluvit, protože obecně moji kolegové napříč teda specializací to nevidí rádi, protože to nejsou důkazy, ale používáme paralelu se španělskou chřipkou, po které von Economou 9 let po ní popsal rozvoj letargické encefalitidy, která potom přerostla ze řady pacientů změnila v postencefalitický parkinsonismus, čili postižení, které v podstatě imitovalo Parkinsonovu nemoc jako takovou a bylo charakterizované úbytkem neuronů taky. A ta paralela tady existuje, dokonce na to existuje několik velkých a chystá se projekt, který má zkoumat vlastně následky onemocnění covidem v oblasti neurologické, ale to je jenom jedna oblast samozřejmě medicíny, ono to bude všude nějakým způsobem reflektováno, tak to je to dlouholetá pandemie, která jako má prostě politropní virus, jo, nevíme.
0: Dobrá, další dotaz konkrétní. Jak motivovat 80-letého seniora, který jen sedí v křesle a viditelně mu ochabují svaly, aby se začal alespoň trochu hýbat? Je to zoufalé, nic na ně neplatí.
1: Tak, to je složitý, chápu, je to těžká rada, jako to stáří, určitě je tam celá řada úskalí, prostě těžkosti, že zdravotních potíží, čili ta motivace je opravdu složitá. Já bych asi řekla, že teda v takové situaci jsou velice důležité ty pevné rodinné vztahy, taková ta v podstatě otázka jistoty, otázka toho, že ten člověk je někde zakotven, má někde své místo, ale on by měl mít i svůj program nějaký, čili prostě zkusit zaúkolovat, je-li to takto možné, či tak, aby se ten a motivovat pro ten program, pro toho rodinného příslušníka. Stačí třeba maličkost, že prostě by měl za úkol přečíst nějaký noviny, nějaký článek a my bychom se ho pak na to měli zeptat, na ten obsah, či dát mu takový drobný úkoly a potom ještě si myslím, že je moc důležité ty úkoly dát právě v té pohybové aktivitě, aby se víc a víc hýbal, protože my víme, že ta snížená pohyblivost, často i třeba potom bych řekla i snížený příjem stravy, ale toho bych se nechtěla tak dotknout, především ta pohyblivost je špatnou známkou pro prognózy toho seniora. Je to otázka takzvaného syndromu křehkosti, který je velice, velice prostě nebezpečný z hlediska prognózy z délky dožití člověka, ale je takzvaně reverzibilní, čili ještě ovlivnitelný a zvratný za předpokladu, když toho člověka opravdu nějakým způsobem zmotivujeme a jako dáme mu nějaký ten impuls.
0: On by se měl zmotivovat sám, že jo? Pokud on nemá nějaký silný impuls, něco pro co by žil, tak de facto to i ten život naprogramovaný tak, že když už tady nechce být, nemá pro co žít, tak už to okolí asi nevrátí. Ty máš nějaké doporučení ještě?
2: Já myslím, že to o té rodině, jak jsi říkal už velice správně, prostě ta koheze toho rodinného klanu zmizela. A víc mizí s tou změnou způsobu života, kdy ty rodiny jsou různě rozesety, když to prostě neexistovalo. Že? Jako ty vesnické rodiny žili pohromadě, ty generace byly 3-4 se doplňující, takže se nemohlo stát, že by jako stařeček seděli jako na zápraže. Nikdo si jich nevšiml, prostě vzali ho do sadu, vzali ho do zahrady, nebo můj stařeček jezdil v 80 letech s fůrou pořád.
0: Jo? To je to změna stereotypu, no, že jo? A vlastně žijeme ve stereotypech. Nicméně já bych ještě jeden tip měl, pokud ten senior má aspoň trošku vnitřní motivace, tak máme ten náš program Nestárneme, tak ho tam můžete zkusit přihlásit. Zdá se mi, že nejvýraznějším projevem stárnutí je prohlubování skepse a deprese. Jak si s takovým hlubokým světabolem spojeným s věkem poradit? No to už je i dneska projevem školního věku, ale když jsme u toho stárnutí, to je stejné, jestli by tam ještě
1: podobné,
0: něco k tomu byste dodali.
1: Určitě, tak pokud by to byla jako deprese, jako teda myšleno choroba, tak to už potom zase má svoje takové cesty řešení, ale jinak zase obecně asi platí to též. Prostě, jak jste říkali, ta rodina, soudržnost a prostě motivace,
0: změna impulzu, změna stereotypu.
2: Já bych možná řekl, že ona, deprese je jedna věc, to depresivní ladění samozřejmě k tomu patří, že ho ubývají kamarádi, ubývají známí, a když ta rodina je daleko, tak je to logické naladění, on určitě nebude manický. Ale ta skepse k tomu věku patří. Já si myslím, že naopak, že ta skepse je ten zdravá protiváha té mladické nerozvážnosti. Že tam musí být v té společnosti zastoupený tohle i tohle, jinak nebude fungovat.
0: Já tedy ještě dám poslední tři dotazy, poprosím o trošku stručnější odpovědi. Kdybych se měla zaměřit na jedinou oblast, která prokazatelně povede ke zpomalení stárnutí, která by to byla? Optimální váha, učení se nových věcí, pravidelný pohyb. Já bych dal tu otázku každému z vás, co bys doporučil ty, Petře, jako jednu věc, co by mělo zpomalit stárnutí?
2: Pravidelný pohyb, protože to zároveň reprezentuje i ty další dvě veličiny.
1: Já řeknu kognitivní trénink, určitě, či je to vlastně zaměstnání mysli, tak jako.
0: A já bych za sebe řekl úplně vykolejení z rutiny. Ano. Přestěhovat se, změnit kulisy, změnit náplň a starat se v jiných kulisách o sebe. Dobrá. Dobrý den, lze nějak zjistit, jaký je můj funkční věk?
1: Ano. Tak ano, je to možné.
0: To jsme probírali, je to podle testů fyzických, obratnostních, ano. Mentálních.
1: Ano, může se doplnit laboratorními odběry, čili je to možné.
0: Je to i variabilita kardiovaskulárního systému, je tam mnoho faktorů, které se sčítají, ano. Samozřejmě je to individuální, ale jo. Dobrý den, jaký je váš názor na doplňky stravy pro podporu činnosti mozku, lecitin, doplňky stravy cílené na seniory, kloubní výživy a podobně? Má to smysl užívat? Tak to bude, Petře, na tebe.
2: Tak já myslím, že určitě řada potravních doplňků, které podporují metabolismus nervových buněk, proč ne, že je to jako určitě lecitin, nenasycený vlastní kyseliny, tvrdilo se, že můj přítel svým pacientům doporučoval ořechy. Já to nedělám, protože já se bojím té alergie, ale...
0: Já jsem myslel z kořápe, že si...
2: Ne, to já rád rostlouka. Já mám 14 ořechů, tak...
0: Dobře, já si myslím, že jsme zodpověděli většinu dotazů, oni chodí další, určitě by se našlo ještě víc nezodpovědných. Já bych vám chtěl moc poděkovat za dnešní diskuzi. Děkuji vám, bylo to příjemné. A co říct si na závěr? Je zřejmé, že stárnutí můžeme nejen velmi zpomalit, ale i posunout jeho začátek. Docílit toho lze dodržováním zásad zdravého života, tedy racionální a hlavně střídmou stravou, občasným půstem, pravidelným a rozmanitým pohybem, udržováním tělesné pružnosti, ale zejména pak zaměstnáváním své mysli novými impulzy, učením se stále něčemu novému. Ruku v ruce s tím jde silná motivace žít, být prospěšný a mít neustálou potřebu něco nového vykonávat. Prostě mít nějaký životní smysl a cíl. Pro ty, kteří stárnutí chtějí zpomalit a podzim svého života prožít aktivně a ve zdraví, otevíráme program Nestárneme. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u příštího dílu, v němž se budeme věnovat jedné z nejrozšířenějších civilizačních chorob, vysokému krvi.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme zjistit, co je ve světě celebrit nového. Terčem vandalismu se stal zpěvák Daniel Landa. Někdo z dotyčných, kdo se úplně neshoduje s jeho názory, mu rozbil okno v pražském bytě. Landa vyzývá veřejnost, aby ho nechala žít, tvořit a milovat. Pojďme dále. Díky Danielovi Žižkovi jsme mohli na Eurovizi 2026 zazářit v plné síle a možná dostat se i dál, než se stalo. Bohužel během jeho vystoupení zradila technika. Jeho tým podal stížnost, protože má za to, že byl Daniel poškozen úmyslně. No a český zpěvák nakonec obsadil 16. místo, což nechápou ani jeho fanoušci, protože ti ho podle reakcí na sociálních sítích viděli v top 5. Nicméně letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Na druhé

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu od tohoto víkendu. Živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti, zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Dočetli sme sa, že součástí expozície živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviežených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava Živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava Živé pasti. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, překonáte drobné bolístky a zase bude dobře. Býci, dneska ze sebe vydejte, pokud možno to nejlepší. Blíženci, trénujte asertivitu, budete ji potřebovat doma i v práci. Raci, všechno klape, můžete se spokojeně usmívat. Lvi, co vysíláte do svého okolí, to se vám pak vrací zpátky. Pany, jste v naprosto bezvadné kondici. Váhy, i malé úspěchy se počítají. Štíři, pomáháte ostatním a berete to jako samozřejmost. Střelci, umíte si zachovat nadhled a tím pádem i dobrou náladu. Kozorozi, radujte se, dneska to bude jedno velké potěšení. Vodnáři, máte plno zajímavých a zásadních nápadů. A co my ryby, nepolevujeme ve svém nasazení, protože víme, že je stále co zlepšovat.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno, odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc

0: tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká predovšetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce pučnice rodu Pinkuyo zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastlé zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Dožetli sme sa, že součástí expozície živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expozície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviežených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
6: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Co to je?
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv, je středa 20. května. V Olomouci vznikne domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Magistrát schválil přestavbu staroměstských kasáren na Studentské ulici na zařízení pro lidi s touto nemocí, která ničí mozkové buňky. Má tu být asi 130 lůžek, termín stavby ještě není.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na středních školách jsou po prvním kole přijímacího řízení ještě tisíce volných míst. Na čtyřletých oborech jde asi o 23 900 míst. Do druhého kola se přihlášku zatím podalo asi 1340 uchazečů z 13 000, kteří v prvním kole nebyli úspěšní. Muž s podezřením na ebolu v Česku. Na jeho příjem se připravuje pražská nemocnice Bulovka, která má speciální izolační box. Jde o amerického lékaře, který byl v Ugandě v kontaktu s nakaženým touto krvácivou horečkou. Česko vyhovělo žádosti Spojených států o převoz muže. Na Bulovce má být na pozorování zhruba 3 týdny.
2: Sport.
3: Časovka v 10. etapě cyklistické Grand Tour Giro d'Italia je odjetá. Vyhrál Ital Filippo Ganna. Růžový trikot pro lídra soutěže udržel Portugalec Eulálio. Nejlepším z českých jezdců byl Jan Hirt na 81. místě. Průběžně je v soutěži 18.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole.
4: Na hokejovém šampionátu dnes odpoledne hrajeme s Itálií a například v tamní Neapoli dnes bude podobné počasí jako tady u nás na Moravě. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno a teplotní maxima kolem 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Nehoda na D1 a policie na Olomoucku, v Kroměříži nebo v Přerově, víme, jak se jezdí tady. Nehoda auta se řeší na 231. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Kroměříž. A policie hlídkuje nedaleko Olomouce mezi Horkou a Křelovem, v Kroměříži na Kujetínské. Další policejní hlídky číhají v Přerově u Orlenů na Tržní ulici nebo ve Zlíně na nábřeží. Oči na cestu, uši k nám, pohodové ráno přejeme vám.
1: Víc energie.

0: den.
1: Berani, překonáte drobné bolístky a zase bude dobře. Býci, dneska ze sebe vydejte, pokud možno to nejlepší. Blíženci, trénujte asertivitu, budete ji potřebovat doma i v práci. Raci, všechno klape, můžete se spokojeně usmívat. Lvi, co vysíláte do svého okolí, to se vám pak vrací zpátky. Pany, jste v naprosto bezvadné kondici. Váhy, i malé úspěchy se počítají. Štíři, pomáháte ostatním a berete to jako samozřejmost. Střelci, umíte si zachovat nadhled a tím pádem i dobrou náladu. Kozorozi, radujte se, dneska to bude jedno velké potěšení. Vodnáři, máte plno zajímavých a zásadních nápadů. A co my ryby, nepolevujeme ve svém nasazení, protože víme, že je stále co zlepšovat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Super sraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Super sraz 6. června v pivovaru Zubr.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
14: Tohle je Radio Metro.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Rádio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: I dnes pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Tipnete si, co ve Švýcarsku znamená tato věta?
3: Verbe pauze, schnelle Auftritte.
2: Odpověď za pár vteřin. A teď další pochvala pro organizátory mistrovství světa. Ti chtějí, aby byl letošní šampionát zábavný, plný hokeje, programu, sportu, hudby a hlavně, aby byl ekologický. Fanoušky přímo motivují, aby na zápasy jezdili vlakem, tramvají nebo autobusem a aby auta nechali doma. Už jsme si minule i řekli, že vstupenka na zápas zároveň funguje jako jízdenka na MHD. Ale tím to nekončí. Švýcaři v hokejových arénách výrazně omezují jednorázové plasty a podporují třídění odpadu. Za to si zaslouží palec nahoru. A než zjistíme, jak dopadne dnešní duel Česko-Itálie od 16:20, je tu překlad této švýcarské věty.
3: Verbe pauze, schnelle Auftritte.
2: Takhle Švýcaři řeknou: komerční přestávka, honem na záchod.
3: Verbe pauze, schnelle Auftritte.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
9: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
11: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
1: Radio Metropole.
15: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Je středa 20. května. Vánoční trhy v Olomouci letos na jistotu uspořádá je společnost Kulturní Olomouc, která je organizuje přes 15 let. Radnice jí zakázku zadala napřímo poté, co zrušila tender na pětileté pořadatelství kvůli námitkám jednoho z účastníků.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Boj s hlukem z D1 u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitů neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK. Průlom v léčbě duše. Zdravotní pojišťovny v Česku začaly plně hradit digitální behaviorální terapii. Novinka reaguje na nedostatek psychoterapeutů. Pacienti s úzkostmi či depresemi tak mají mít hrazenou péči online, informuje o tom zdravotnický deník.
0: Sport.
2: Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. 32-letý útočník olomoucké Sigmy, který byl v předběžné nominaci na šampionát, podstoupil operaci na levé noze. Je po obránci Viktorie Plzeň a uničovském rodákovi Václavu Jemelkovi druhým hráčem, který z nominace vypadl ze zdravotních důvodů.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Potřebujete na zahradě posekat trávu? S tím dnešním počasím to půjde skoro samo. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno a teploty kolem 20 stupňů Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také ze Štrbrska je připravena. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V ulicích Olomouce ranní zdržení kvůli silnému provozu, klasicky na Chvalkovické, Lipenské, Velkomoravské, také v centru na Studentské a na Dobrovského ulici. Policejní stopky nás právě teď mohou při kontrolách zastavit ve Valmezu na Vsetínské ulici u Pošty nebo mezi Štrbrkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici. Jeďte s námi a bez pokut.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šech a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky Evropy i světa. A dnešek chutná po medu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája, ta malá uličnice. Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
0: Metropole právě dnes.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu od tohoto víkendu. Živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti, zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou lepkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Dožetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna až 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava Živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava Živé pasti. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
10: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
3: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července

0: si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Radio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme pro vás připravené další zprávy. Nové větrníky mají vyrůst na severu Olomoucka. Nové dvě větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a výkonem až 9 megawattů mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání dnes od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Trest pro fotbalového kouče Petra Vlachovského zpřísnila UEFA. Trenér, který byl odsouzen za tajné natáčení hráček Slovácka ve sprchách a šatnách, dostal od fotbalové asociace z pětiletého doživotní zákaz trénování. A to v celé Evropě.
2: Hlas lidu.
3: Manželství není potřeba, to je pohled většiny lidí v České republice podle průzkumu CVVM mezi tisícovkou lidí. Pro 2/3 lidí je v pořádku žít s partnerem bez svatby, pro 3 lidi z 5 nemusí být sezdaní ani rodiče dětí v jedné domácnosti.
2: Sport.
3: Fotbaloví fandové dnes uvidí dvě velká finále. Vrcholí český pohár, o triumf v MOL Cupu se střetnou od 18 hodin Jablonec s Karvinou a v 21 hodin se o titul ve fotbalové evropské lize utkají německý Freiburg a anglická Aston Villa. Přineseme vám výsledky.
4: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Na hokejovém šampionátu dnes odpoledne hrajeme s Itálií a například v tamní Neapoli dnes bude podobné počasí jako tady u nás na Moravě. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno a teplotní maxima kolem 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Na Olomoucku srazil cyklista chodce. Ano, opravdu se to dneska ráno stalo. Nedaleko hranic, na průjezdu Ludéřovem, tady opatrně. V Olomouci na nás teď policejní majáčky při kontrolách mohou zablikat pod nemocnicí na Brněnské ulici a další policejní hlídku vidíme na příjezdu od Prostějova do Výšovic. Oči na cestu, uši k nám, pohodový den přejeme vám.
1: Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme zjistit, co je ve světě celebrit nového. Terčem vandalismu se stal zpěvák Daniel Landa. Někdo z dotyčných, kdo se úplně neschoduje s jeho názory, mu rozbil okno v pražském bytě. Landa vyzývá veřejnost, aby ho nechala žít, tvořit a milovat. Pojďme dále. Díky Danielovi Žižkovi jsme mohli na Eurovizi 2026 zazářit v plné síle a možná dostat se i dál, než se stalo. Bohužel během jeho vystoupení zradila technika. Jeho tým podal stížnost, protože má za to, že byl Daniel poškozen úmyslně, no a český zpěvák nakonec obsadil 16. místo, což nechápou ani jeho fanoušci, protože ti ho podle reakcí na sociálních sítích viděli v top 5. Nicméně letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Na druhém místě skončil Izrael a třetí bylo Rumunsko. No a ještě na televizi obrazovky. Jakub zmíněný manželek nadále pokračuje v hubnutí. Autobusák se pochlubil, že nyní váží 96,1 kg. Loni v reality show vážil 134 kg a jeho náhradní manželka Nela Slováková si pro něj připravila velkou výzvu. Pokud do října zhubne na 85, zaplatí celé jeho rodině zájezd na Bali. Jen málo kdo věřil, že to Jakub dá. Řada lidí si myslela, že hubnutí vzdá po pár měsících. Nicméně stále na sobě maká a váha pomalu, ale jistě klesá. Ještě 11 kilo a cíl bude splněn, tak držíme palce. To jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Slyšíte to?
15: To není potlesk.
14: To jenom Tramtárie praská ve švech.
15: Divadlo Tramtárie roste.
14: Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
16: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
18: Tohle je
19: Radio Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Uzavírky se plánují v Olomouci. Budou se týkat náměstí Republiky, Horního i Dolního náměstí nebo třeba Selského náměstí. Zde uzavírka začne tento pátek a potrvá do 20. června. Kvůli rekonstrukci domu tu bude zavřený chodník. Výčet uzavírek na náměstích a v ulicích města Olomouce má aktuálně zmapovaný web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vraždil podruhé, teď mu hrozí doživotí. Kriminalisté navrhli obžalovat 36-letého muže z loňské vraždy přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Zabil ji 3 týdny poté, co byl na podmínku propuštěn z mírovské věznice, kde si odpykal 16,5 roku za vraždu jiné ženy.
4: Olomoucí krajští kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné 31-leté ženy, která přišla o život v listopadu loňského roku v obci Mírov na Šumpersku. Kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na 36-letého muže, kterému hrozí až výjimečný trest.
3: Vysvětluje za policii komisař Libor Hejtman.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na středních školách jsou po prvním kole přijímacího řízení ještě tisíce volných míst. Na 4letých oborech jde asi o 23 900 míst. Do druhého kola si přihlášku zatím podalo asi 1340 uchazečů z 13 000, kteří v prvním kole nebyli úspěšní. Muž s podezřením na ebolu v Česku. Na jeho příjem se připravuje pražská nemocnice Bulovka, která má speciální izolační box. Jde o amerického lékaře, který byl v Ugandě v kontaktu s nakaženým touto krvácivou horečkou. Česko vyhovělo žádosti Spojených států o převoz muže. Na Bulovce má být na pozorování zhruba 3 týdny.
1: Sport.
3: Časovka v 10. etapě cyklistické Grand Tour Giro d'Italia je odjetá. Vyhrál Ital Filippo Ganna. Růžový trikot pro lídra soutěže udržel Portugalec Eulalio. Nejlepším z českých jezdců byl Jan Hirt na 81. místě. Průběžně je v soutěži 18.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Potřebujete na zahradě posekat trávu? S tím dnešním počasím to půjde skoro samo. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno anebo oblačno a teploty kolem 20 stupňů Celsia.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bouračka v Olomouci, také v Kroměříži a policie v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci na Hynášce u zimáku. Auto srazilo chodce, tady jezdíme k Vadlově. Nehodové formuláře se vyplňují v Kroměříži, 2 auta jsou v sobě na Kojetínské poblíž Robin Oil. A policejní hlídky evidujeme na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče a také v Šumperku za Mountfieldem na Jesenické. Jeďte opatrně a s námi, dobré dopoledne.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: Hledáte tip na rodinný den?
4: Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
3: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí.

0: 6. května. Kaufland.
1: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Tohle je Radio Metal.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's
2: go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kolem nás se pořád něco děje a vy o tom díky tomto rádiu máte přehled. Olomoucká tramtárie zítra láká na komorní drama Tennesseeho Williamse. Jmenuje se Skleněný zvěřinec a v tramtárii se bude hrát ve čtvrtek od 19 hodin. Také ve čtvrtek bude v olomouckém kině Metropol nový akční film Stav odpojen, který se točil i v ulicích hanácké Metropole. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. Zítra Stav odpojen v Olomouc Metropolu od 18 hodin. Na hrubé vodě bude šmoulí den už o víkendu v sobotu. Děti budou zachraňovat šmoulinku, kterou zajal zlý Gargamel. Tuto sobotu na hrubce šmoulí zábava od 11 do 16 hodin. A úžasné divadlo fyziky zavítá už v pátek 22. do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce slibuje zábavu pro celou rodinu a protože má být hezky, tak si nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Kolářovy sady v Prostějově a divadlo fyziky v Prostějovském parku v pátek 22. května.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole
1: a dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole. We're

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Spor o panorama Olomouce. Radní nově zamítli návrh na dočasný zákaz staveb vyšších než 40 metrů v okolí obchodní galerie Šantovka. Omezení mělo platit do změny územního plánu. Dle autorů návrhu tu teď nejsou výškové limity. Krok radních nahrává stavbě Šantovka Tower vysoké 74 metrů. Budova developera Redstone má být součástí nové čtvrti Šantovka District. Část odborníků s ní nesouhlasí s tím, že naruší historické panorama města. Vývoj tématu sledujeme. Úřední nesmysl roku. V anketě Absurdita roku veřejnost zvolila nejhorším byrokratickým předpisem nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Výsledky oznámili organizátoři soutěží Firma a živnostník roku. Naopak normou, která nejvíce usnadnila život podnikatelům, se stala novelizace zákona osvobozující tisíce malých a středních firm od povinnosti auditu. Podle organizátorů tato změna výrazně ubrala administrativu.
1: Sport.
3: Čtvrté utkání mají na programu čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B se s bilancí dvou výher a jedné prohry postaví proti Itálii. Naši hokejisté chtějí zvítězit a udělat krok směrem ke čtvrtfinále. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, vesměs polojasno a teploty přes 20, dnes i zítra. Mimochodem, na horách naměříme zhruba 14 stupňů. Opravdu jen ojediněle čekáme lokální přehánky a stále platím, že o tomto víkendu tady budeme mít letní 25. A protože je a bude hezky, pozor i na klíšťata, do přírody tak vyrážíme vždycky s repelentem.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se teď momentálně řeší v Olomouci na ulici Hinajsova u Zimáku. Je tady uzavřený jeden pruh. Jde o to, že auto tu srazilo chodce, takže na místě jsou i záchranáři. Pozor, Hinajsova v Olomouci. Policejní hlídku nám pak v Olomouci hlásíte na Lipenské nebo taky v Hejčíně na Tomkově. Kontrola je také na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu a nebo v Kroměříži na Lutopecké. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Taky dneska máme správně naladěno. Tohle je Rádio Metropole. Tady víme, kde se skvěle nabaštíme. Jsou tady naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba houbové risotto, asijské zeleninové knedlíčky se sataj omáčkou a nebo domácí meruňkové knedlíky s tvarohem. Kde? V naší oblíbené vege restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky sekaná s rajskou omáčkou nebo plněná cuketa, ve které je kuřecí maso, olivy a feta a nebo pečené kuře s nádivkou, dnes v bistru Paulus. Holandský řízek s kaší, pečené hovězí s karotkovým pyré nebo mořský vlk s lilkovým kaviárem, to si můžeme dát v restaurantu Lobster na Šantovce a je tu i chili con carne nebo grilovaný steak z vepřové kotlety s čedarovo-cibulovou krustou v baseball pubu na Lasích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to třeba kapucínský guláš, přírodní krutý steak s hořčičnou omáčkou a nebo boloňské špagety. Jinak další polední menu určitě najdeš na semsolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na rádiu Metropole ti přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc, než si myslíte.
8: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: Tohle je Radio.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Radio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: I dnes pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Tipnete si, co ve Švýcarsku znamená tato věta?
3: Verbe pauze, schnelle Schlitte.
2: Odpověď za pár vteřin. A teď další pochvala pro organizátory mistrovství světa. Ti chtějí, aby byl letošní šampionát zábavný, plný hokeje, programu, sportu, hudby a hlavně, aby byl ekologický. Fanoušky přímo motivují, aby na zápasy jezdili vlakem, tramvají nebo autobusem a aby auta nechali doma. Už jsme si minule i řekli, že vstupenka na zápas zároveň funguje jako jízdenka na MHD. Ale tím to nekončí. Švýcaři v hokejových arénách výrazně omezují jednorázové plasty a podporují třídění odpadu. Za to si zaslouží palec nahoru. A než zjistíme, jak dopadne dnešní duel Česko-Itálie od 16:20, je tu překlad této švýcarské věty.
3: Verbe pauze, schnelle Schlitte.
2: Takhle Švýcaři řeknou: komerční přestávka, honem na záchod.
3: Verbe pauze, schnelle Schlitte.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
12: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. června.

0: Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Nové větrníky mají vyrůst na severu Olomoucka. Nové dvě větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a výkonem až 9 megawattů mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Děti v Litovli, na hranici ještě chvilku musíme počkat. Město Litovel důrazně varuje před vstupem na rozestavěné dětské hřiště u základní školy Vítězná. Na ploše aktuálně tuhne beton a vstup na plochu může poškodit herní prvky. Boj s hlukem z D1 u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitů neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK. Mladí nejspíš budou moci mluvit do chodu obce. Senátní výbor podpořil návrh, aby lidé od 16 let získali právo vystupovat na zastupitelstvu. Novela má posílit zapojení mládeže do veřejného života. Uvidíme, zda projde.
0: Sport.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále na turnaji ATP v Hamburku čeká tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Bude hrát proti peruánskému kvalifikantovi Busemu. Uvidíme, jak to dopadne. Duel začíná nyní po 12. hodině.
1: Rádio Metropole, to na sebe. Pranostika říká, že májová voda vypije víno. Víme, jak bude, víme, že do konce týdne opravdu jen ojediněle. Čekáme přehánky anebo bouřky. Jinak teploty se dál drží nad 20, dnes i zítra a v pátek a o víkendu to povyskočí na letních 25.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
1: Rádio Metropole za volantem. Je to naše blesková polední doprava. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na Prostějovsku na silnici Hrubčice-Bedihošť a větší nehodu teď momentálně řešíme v Přerově na třídě 17. listopadu. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Víc muziky,
1: víc energie. Víc energie. Let's

0: května. Kaufland.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
15: Radio Metropole.
16: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šach a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky Evropy i světa. A dnešek chutná pomedu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája a malá uličnice. Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
0: Metropole právě dnes.
2: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
3: Největší hity 80. a 90. let.
2: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna. Rádio.

0: Retro.
1: Metropole.
0: Retro.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si připomeneme legendu hiphopu, Tupaca, který se stal symbolem odvahy, pravdy a neskrotné energie. Jeho texty byly plné života, emocí a bojovnosti, která rezonuje dodnes. Jeho hudba ovlivnila nespočet generací a dodnes zůstává jedním z největších jmen v historii rapu. Připrav se na návrat do časů, kdy rap znamenal víc než jen hudbu, byl životním postojem. Zůstaň naladěný,

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Brzy budou jahody. Počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samozběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbení bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom Olomoucký deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
3: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Basta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
1: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Česká pomoc americkému lékaři. Muž s podezřením na ebolu dorazí do Prahy dnes večer. Lékař, který působil v Ugandě, kde se šíří tato nakažlivá krvácivá horečka, stráví 3 týdny v přísné izolaci v nemocnici na Bulovce. Dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je zatím bez příznaků. Byl pouze v kontaktu s nakaženým. Akce je pomocí Spojeným státům.
2: Sport.
1: Máme tu 34. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy a do akce jdou kluby z našeho regionu. Hranice hrají venku s Novým Městem na Moravě, Bčko Zlína hraje ve Frýdku Místku, Uničov doma s Hlučínem, Blansko doma s Hlubinou a Sigma B s Hodonínem. Tato utkání se hrají od 17 hodin. O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
4: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole, co na sebe.
5: Víte, že dnes je světový den meteorologie. 20. května 1875 byla totiž podepsána takzvaná metrická konvence, což znamená, že od tohoto dne se pravidelně měří počasí. Je to taky teplotní rekord. Pro dnešek je z roku 2022. Představte si, tehdy bylo tropických 30 stupňů Celsia. Dneska a zítra budeme mít na Olomoucku i jinde lehce přes 20, v pátek a o víkendu to pak bude 25 stupňů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci by ještě dneska měla být zavřená Šlechtitelů v Holici, kde se budují příbojky kanalizace. Objízdná trasa vede po Keplerově, Týnecké, Sladkovského a Holické. A právě Holická by měla být následně taky zavřená, jenom částečně, teoreticky ode dneška do 25. května. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na trase Šternberg, Moravský Beroun, příčíhají v Horní Loděnici, anebo taky na dálnici D46 na exitu Vyškov, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti, zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuyo zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou lepkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastlé zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Dočetli sme sa, že součástí expozície živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
11: Supersraz, Polí Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Supersraz. 6. června v pivovaru Zubr.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Radio Metropole.
13: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Zdá se vám podezřelé některé vaše znamenko na těle? V Olomouci bude speciální stan, v němž si můžeme nechat pigmentová znamenka zdarma zkontrolovat jako prevenci proti rakovině kůže. Bude na Horním náměstí zítra od 10 do 17 hodin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Najet autem do protisměru na dálnici. Do této nebezpečné situace se včera dostal jeden senior v osobním autě v Prostějově. Vjel na D46. Naštěstí se ho ujali olomoučtí policisté, kteří byli blízko.
4: Policisté auto během chvíle zastavili u obce Vranovice Kelčice. Otočili jej a doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s 86-letým řidičem projednali přestupek v dopravě. Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5500 korun. Navíc si připsal 6 trestných bodů.
3: Popisuje případ za policii komisař Libor Hejtman. Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Hlas lidu.
3: Manželství není potřeba, to je pohled většiny lidí v České republice podle průzkumu CVVM mezi tisícovkou lidí. Pro 2/3 lidí je v pořádku žít s partnerem bez svatby, pro 3 lidi z 5 nemusí být sezdaní ani rodiče dětí v jedné domácnosti.
1: Sport.
3: Fotbaloví fandové dnes uvidí 2 velká finále. Vrcholí český pohár, o triumf v MOL Cupu se střetnou od 18 hodin Jablonec s Karvinou a v 21 hodin se o titul ve fotbalové evropské lize utkají německý Freiburg a anglická Aston Villa. Přineseme vám výsledky.
0: Radio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude, na Moravě dál, vesměs polojasno a teploty přes 20, dnes i zítra. Mimochodem, na horách naměříme zhruba 14 stupňů. Opravdu jen ojediněle čekáme lokální přehánky a stále platím, že o tomto víkendu tady budeme mít letní 25. A protože je a bude hezky, pozor i na klíšťata, do přírody tak vyrážíme vždycky s repelentem.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Taky dnes odpoledne pro vás máme aktuální dopravu a díky moc, že ji vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci přímo v centru na 8. května anebo v Hejčíně na ulici Tomkova. Hlídku máme hlášenou i v Prostějově na Kralické anebo na Kroměřížsku v Postoupkách. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Lipa je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.

0: srdce, když něco, tak Allegro. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Jistě.
1: Tak nakonec vánoční trhy v Olomouci budou. Město i přes veškeré komplikace vybralo provozovatele. Jak píše Report.cz, bude to, jako v minulých letech, společnost Kulturní Olomouc. V Šumperku budeme o tomto víkendu otvírat nové dětské dopravní hřiště, a to v městské části Temenice. Další podrobnosti pro nás má web šumperk.cz. A taky víme, co pro nás chystá uničovské kulturní léto. Na nádvoří, na náměstí nebo v parku. Celé to 11. června zahájí Olympic a No Name. A kompletní program najdeme už teď na mkz.uničov.cz. Tak se mrkněte a my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Jsme tu pro tebe už dlouho. A máme spoustu společných vzpomínek.
2: Rádio Metropole.
3: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
6: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce, Café Gape. Káva, která probudí den.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
8: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivoje, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
9: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Spor o panorama Olomouce. Radní nově zamítli návrh na dočasný zákaz staveb vyšších než 40 metrů v okolí obchodní galerie Šantovka. Omezení mělo platit do změny územního plánu. Dle autorů návrhu tu teď nejsou výškové limity. Krok radních nahrává stavbě Šantovka Tower vysoké 74 metrů. Budova developera Redstone má být součástí nové čtvrti Šantovka District. Část odborníků s ní nesouhlasí s tím, že naruší historické panorama města. Vývoj tématu sledujeme. Úřední nesmysl roku. V anketě Absurdita roku veřejnost zvolila nejhorším byrokratickým předpisem nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Výsledky oznámili organizátoři soutěží Firma a živnostník roku. Naopak normou, která nejvíce usnadnila život podnikatelům, se stala novelizace zákona osvobozující tisíce malých a středních firm od povinnosti auditu. Podle organizátorů tato změna výrazně ubrala administrativu.
0: Sport.
2: Čtvrté utkání mají na programu čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B se s bilancí dvou výher a jedné prohry postaví proti Itálii. Naši hokejisté chtějí zvítězit a udělat krok směrem ke čtvrtfinále. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Pranostika říká, že májová voda vypije víno. Víme, jak bude, víme, že do konce týdne opravdu jen ojediněle. Čekáme přehánky anebo bouřky. Jinak teploty se dál drží nad 20, dnes i zítra a v pátek a o víkendu to povyskočí na letních 25.
1: Radio Metropole za volantem.
3: Je tady super blesková doprava, policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci, na Lascích, na Dlouhé, taky na Velkomoravské a na Tovární a kontrolu můžem teď potkat i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Zubr sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
9: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
10: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
11: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
12: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Kolem nás se pořád něco děje a vy o tom díky tomto rádiu máte přehled. Olomoucká tramtárie zítra láká na komorní drama Tennesseeho Williams. Jmenuje se Skleněný zvěřinec a v tramtárii se bude hrát ve čtvrtek od 19 hodin. Také ve čtvrtek bude v olomouckém kině Metropol nový akční film Stav odpojen, který se točil i v ulicích Hanácké Metropole. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. Zítra Stav odpojen v Olomouc Metropolu od 18 hodin. Na hrubé vodě bude šmoulí den už o víkendu v sobotu. Děti budou zachraňovat šmoulinku, kterou zajal zlý Gargamel. Tuto sobotu na hrubce šmoulí zábava od 11 do 16 hodin. A úžasné divadlo fyziky zavítá už v pátek 22. do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce slibuje zábavu pro celou rodinu a protože má být hezky, tak si nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Kolářovy sady v Prostějově a divadlo fyziky v Prostějovském parku v pátek 22. května.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
12: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
14: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom tramtárie praská ve švech. Divadlo tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
15: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
17: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Posloucháš?
18: Radio Metropole.

0: jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Nové větrníky mají vyrůst na severu Olomoucka. Nové dvě větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a výkonem až 9 megawattů mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Děti v Litovli, na hranici ještě chvilku musíme počkat. Město Litovel důrazně varuje před vstupem na rozestavěné dětské hřiště u základní školy Vítězná. Na ploše aktuálně tuhne beton a vstup na plochu může poškodit herní prvky. Boj s hlukem z D1 u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitu neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK. Mladí nejspíš budou moci mluvit do chodu obce. Senátní výbor podpořil návrh, aby lidé od 16 let získali právo vystupovat na zastupitelstvu. Novela má posílit zapojení mládeže do veřejného života. Uvidíme, zda projde.
1: Sport.
3: Máme tu 34. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy a do akce jdou kluby z našeho regionu. Hranice hrají venku s Novým Městem na Moravě, Bčko Zlína hraje ve Frýdku Místku, Uničov doma s Hlučínem, Blansko doma s Hlubinou a Sigma B s Hodonínem. Tato utkání se hrají od 17 hodin.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách pak naměříme okolo 14 stupňů Celsia. V pátek počítáme s nižší oblačností a s podobnými teplotami, no a o víkendu potom výhledově naměříme nejčastěji mezi 24 a 28 stupni. V neděli by mělo opět sem tam zapršet.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Připomínáme nehodu v Šumperku na ulici Vrchlického. Šlo tady o střet osobáku a cyklisty a opatrně se zde dá projet. Nehoda je taky v Prostějově na Plumlovské ulici. Tady do sebe vjel nákladák a osobní auto a i zde se dostaneme. A samozřejmě taky dnes na silnicích kontrolují provoz policisté. Hlídka je v Napajedlech na nádražní, v obci Jedovnice na Jiráskově, v Prostějově na Brněnské a taky v Boskovicích na Sušilově ulici. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží

0: 26. května. Kaufland.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července.

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: Zapomeň na sladkou čokoládu, ve Švýcarsku teď chutnají nejlíp tvrdé hity o mantinel a puky vymetající pavučiny z vinklu. Mistrovství světa jede v neskutečném tempu a my ti tuhle energii posíláme přímo do uší v každém vstupu. Posloucháš Radio Metropole, víme, kde se právě vaří led?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: I dnes pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Tipnete si, co ve Švýcarsku znamená tato věta?
3: Verbe pauze, schnelle Schlitte.
2: Odpověď za pár vteřin. A teď další pochvala pro organizátory mistrovství světa. Ti chtějí, aby byl letošní šampionát zábavný, plný hokeje, programu, sportu, hudby a hlavně, aby byl ekologický. Fanoušky přímo motivují, aby na zápasy jezdili vlakem, tramvají nebo autobusem a aby auta nechali doma. Už jsme si minule i řekli, že vstupenka na zápas zároveň funguje jako jízdenka na MHD. Ale tím to nekončí. Švýcaři v hokejových arénách výrazně omezují jednorázové plasty a podporují třídění odpadu. Za to si zaslouží palec nahoru. A než zjistíme, jak dopadne dnešní duel Česko-Itálie od 16:20, je tu překlad této švýcarské věty.
3: Verbe pauze, schnelle Schlitte.
2: Takhle Švýcaři řeknou: komerční přestávka, honem na záchod.
3: Verbe pauze, schnelle Schlitte.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Projekt finančne podporuje Olomoucký kraj.
1: Šetři data, nehledej Wi-Finu. Jsme s tebou na FM vlně. Jsme s tebou na FM vlně. Prostě naladíš a jedeš.
0: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u dalších zpráv. Zdá se vám podezřelé některé vaše znamenko na těle? V Olomouci bude speciální stan, v němž si můžeme nechat pigmentová znamenka zdarma zkontrolovat jako prevenci proti rakovině kůže. Bude na Horním náměstí zítra od 10 do 17 hodin.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Najet autem do protisměru na dálnici. Do této nebezpečné situace se včera dostal jeden senior v osobním autě v Prostějově. Vjel na D46. Naštěstí se ho ujali olomoučtí policisté, kteří byli blízko.
3: Policisté auto během chvíle zastavili u obce Vranovice Kelčice, otočili jej a doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s 86-letým řidičem projednali přestupek v dopravě. Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5500 korun. Navíc si připsal 6 trestných bodů.
1: Popisuje případ za policii komisař Libor Hejtman. Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
4: Hlas lidu.
1: Manželství není potřeba, to je pohled většiny lidí v České republice podle průzkumu CVVM mezi tisícovkou lidí. Pro 2/3 lidí je v pořádku žít s partnerem bez svatby, pro 3 lidi z 5 nemusí být sezdaní ani rodiče dětí v jedné domácnosti.
4: Sport.
1: Fotbaloví fandové dnes uvidí 2 velká finále. Vrcholí český pohár, o triumf v MOL Cupu se střetnou od 18 hodin Jablonec s Karvinou a v 21 hodin se o titul ve fotbalové evropské lize utkají německý Freiburg a anglická Aston Villa. Přineseme vám výsledky.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: 76, kdy teploměry ukazovaly 7 desetin stupně pod bodem mrazu. Víme, jak bude. V noci teploty spadnou na 13 stupňů, zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, dešťové přehánky a naměříme okolo 20 stupňů Celsia. V pátek bude podobná teplota, provázet nás má nižší oblačnost a o víkendu si užijeme letních 25 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Došetřuje se nehoda v Prostějově na Plumlovské ulici. Jak od nás víte, jde o nehodu nákladňáku a osobního auta. Opatrně se tady ale dostanete. Na dálnici D1 pozor mezi exity Přerov a Říkovice. Je tady porouchané osobní auto. A pojďme mrknout i na policejní hlídky. Hranice Olomoucká, Boskovice Sušilová, Přerov Tovačovská a Máchova alej ve Svitavách. Tak tady všude nohu z plynu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šech a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky Evropy i světa. A dnešek chutná po medu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája, ta malá uličnice. Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
0: Metropole právě dnes. Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Postřelmovský festiáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festiáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
3: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
7: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
8: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
4: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu, pan

0: Kybasta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
1: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání. Sport. O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Dnes slunce zapadne ve 20.36, naopak zítra sluníčko vyjde ve 4.59. Víme, jak bude. Zítra počítáme s teplotami okolo 20 stupňů, s proměnlivou oblačností a s dešťovými přeháňkami. V pátek nás bude provázet nižší oblačnost bez deště a podobná teplota. O víkendu by nám potom teploměry měly ukazovat okolo 25 stupňů Celsia.
3: Rádio Metropole za volantem.
2: Bourá se v Olomouci u Mekáče na Kavkově ulici, jde o nehodu dvou osobních aut, je to u kruhového objezdu, takže chvíli potrvá, než se tudy dostanete. S 18. hodinou taky i nadále pozor na pokutu, a to na trase Svitavy Opatov anebo na Lesní ulici v Kroměříži. Jinak v Olomouci na Pražské je teď uzavřen jeden jízdní pruh, takže i tady projíždějte opatrně.
3: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
6: Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
11: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
12: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
13: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
14: Tohle je
15: Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu od tohoto víkendu. Živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká predovšetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuyo zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Dočetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviežených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava Živé pasti. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
4: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
5: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
3: Metropole.
6: Four in the morning, I buy you a drink. Six in the morning,

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů, tisíci metrech na horách pak naměříme okolo 14.

0: sem tam zapršet.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radiometropole, víc muziky.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.

0: Light.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tak nakonec vánoční trhy v Olomouci budou. Město i přes veškeré komplikace vybralo provozovatele. Jak píše Report.cz, bude to, jako v minulých letech, společnost Kulturní Olomouc. V Šumperku budeme o tomto víkendu otvírat nové dětské dopravní hřiště, a to v městské části Temenice. Další podrobnosti pro nás má web šumperk.cz. A taky víme, co pro nás chystá uničovské kulturní léto. Na nádvoří, na náměstí nebo v parku. Celé to 11. června zahájí Olympic a No Name. A kompletní program najdeme už teď na mkz.uničov.cz. Tak se mrkněte a my jedeme dál.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
0: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Frozen.
1: Radio Metropole.
2: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Oli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se Smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.

0: CZ. Děláme akce.
1: Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Projekt finančne podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Metropole.
2: Martina ti denne pripravuje nové pozitívne horoskopy. Máš pocit, že tvoj život řídí spíš Murphyho zákony než hviezdy? Každý deň ti mícháme pozitívne vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme zjistit, co je ve světě celebrit nového. Terčem vandalismu se stal zpěvák Daniel Landa. Někdo z dotyčných, kdo se úplně neshoduje s jeho názory, mu rozbil okno v pražském bytě. Landa vyzývá veřejnost, aby ho nechala žít, tvořit a milovat. Pojďme dále. Díky Danielovi Žižkovi jsme mohli na Eurovizi 2026 zazářit v plné síle a možná dostat se i dál, než se stalo. Bohužel během jeho vystoupení zradila technika. Jeho tým podal stížnost, protože má za to, že byl Daniel poškozen úmyslně, no a český zpěvák nakonec obsadil 16. místo, což nechápou ani jeho fanoušci, protože ti ho podle reakcí na sociálních sítích viděli v top 5. Nicméně letošní 70. ročník soutěže Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Na druhém místě skončil Izrael a

4 kilo a jeho náhradní manželka Nela Slováková si pro něj připravila velkou výzvu. Pokud do října zhubne na 85, zaplatí celé jeho rodině zájezd na Bali. Jen málo kdo věřil, že to Jakub dá. Řada lidí si myslela,

0: Popoly a už teď další várka muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Tohle je
1: Radio Metropoli.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samozběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbení bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
3: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Kyba a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
2: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání.
1: Sport.
2: O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
1: Radio Metropole, to na sebe.
4: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.